občas hrajeme si každý vlastní hrou. Ale pokaždé si přístav mezi vlnami.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Zvýšiť povedomie o správnom používaní detských autosedačiek a posunúť vzdelávanie nových vodičov na vyššiu úroveň. S týmto cieľom sa spojili Centrum bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni a producent detských autosedačiek. Počas svojho rastu dieťa potrebuje až 3 veľkosti autosedačiek. O správnom výbere detskej autosedačky Ľubošovi Kasalovi povedal Ivan Ščepka, bezpečnostný špecialista spoločnosti Cybex.
2: Za mě určitě nejdůležitější je věk dítěte, výška dítěte. To znamená, pro novorozence je úplně jiná autosedačka než třeba pro dítě, který má 4 roky nebo 6 let. Takže to je první věc. Druhá věc je neřídit se jenom normou, ale podívat se třeba na nezávislé testy bezpečnosti, jako jsou třeba německý ADAC nebo rakouský automobilový klub. A tam zjistím, jestli ta sedačka opravdu je bezpečná. A do třetice přijďte do specializované prodejny, kde vám poradí, jakou autosedačku pro vás vybrat.
3: Máme autosedačku, správne sme si ju vybrali podľa veku, výšky, hmotnosti dieťaťa. Aké je správne pripútanie autosedačky?
2: To je opravdu nedílná súčasť výberu kvalitnej autosedačky, pretože na trhu je spoustu dobrých sedaček, ale to poutání, jak som řekl, je nedílnou součástí. Opravdu vždycky si dávame pozor, možná řeknu nejčastější chyby toho poutání. To znamená hlavová opierka, aby byla opravdu ve stejné výšce, aby hlavová opierka chránila hlavu a nebyla příliš nízko nebo vysoko, aby pásy byly vždy dobře dotažené. Aby ochrany pásu chránily krk a nejsou určeny na bříško nebo na hrudník, ale opravdu chrání krk, nebo aby nebyly překroucené. Další věci, nikdy nenechávat třeba bundu v autosedačce, protože za prvý nemáte dobře dotažené pásy a naopak třeba po směru jízdy při nárazu se ta bunda rozepne a to tělíčko toho dítěte může mít pak fatální následky.
3: Dieťa rastie, dieťa stárne, dieťa priberá, je potrebné modifikovať aj sedačku?
2: Áno, každý rodič by měl mít minimálne 3 autosedačky během toho růstu dítěte, to znamená od narození až do 150 cm. A pro každý věk dítěte je jiný druh autosedačky. Možná nejošidnější je věk vždycky od těch 15 měsíců, kdy vlastně vajíčko doporučujeme využívat minimálně do 15 měsíců a pak vybírám, chci jezdit po směru jízdy nebo v protisměru jízdy. To je opravdu otázka, kterou si klade spousty rodičů. My doporučujeme jezdit až do 4 let nejlépe v protisměru jízdy nebo použít po směru jízdy autosedačku s airbagem.
3: Autosedačka s airbagom, ako funguje?
2: Airbag je v takzvaném airbagovém pultíku a funguje tak, že při autonehodě, která je vlastně, kde jsou speciální senzory v té autosedačce, tak se spustí a nafoukne se ten airbag. Nafoukne, to je důležitý, protože v autách vlastně nám ten airbag vybuchuje a je sycený horkým vzduchem, zatímco v autosedačce je ten airbag sycený studeným vzduchem a nafukuje se tak, aby chránil právě to tělíčko toho dítěte.
3: Jedna další zaujímavosť, ak sa to tak dá pomenovať, je taká striežka alebo taká kukla na autosedačke, na hlavovej opierke. Na prvý pohľad máme tu nejaké autosedačky pred sebou, na prvý pohľad to vyzerá, že chráni pred slnkom, ale má to aj inú funkciu.
2: Menuje sa to sluneční striežka, ale je to i bezpečnostný prvek, pretože když si predstavíme autonehodu, kde lítají pak střepy z boku, tak práve nás chrání i proti střepům ten první náraz.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

Milí poslucháči, reláciu Huzličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

Turek sáhl do truhlice, nalil vodu do konvice. Co pak tohle znamená? Je to káva, káva.